Riadne sa do toho oprela Anastasia vo Fun Rádiu dnes ráno a je piatoček, je posledný júlový deň a meniny má Ignác a toto Ignác, drahý zlatý, je pre teba tvoja špeciálna AI-ková meninová pesnička z Fun Rádia.

0: Môj rytmus leta je Fan Rádio.
1: Ležíme zrastení v údolí hlboko. Nebo je vysoké. Vydať sa na cesty.